0: kdy hledáme signál.
1: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali?

starýho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.

0: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
6: a také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jednička.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní.

tak krásná, že bych to mal nechat.

0: traje. Sí.
1: Český baník.
2: České písničky, které máte rádi.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Dobré ráno, 6. hodina odbyla, vy posloucháte Rádio Český Blaník a dobře jste si vybrali, protože tady u nás za chvíli budou Michal David. Standa Hložek a Petr Kotval. A nebo Jelena všude zdejší.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky za...
0: Ale je víc jasné, že vám budeme hrát české písničky, které máte rádi, tak ať se dobře stává a skvěle poslouchá.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čeká nás krásný den, bude jasno až polojasno, odpoledne částečné přibývání oblačnosti, ale teploty vysoké 23 až 28 stupňů Celsia a pršet by na medarda nemělo. No tak ať to jde, protože 40 dní to bych fakt nedal. Jak jsem říkal, 3 dny maximálně.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Dobré ráno, u zpráv přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel zamíří do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Hlava státu chce být její součástí, ale premiér Andrej Babiš podle opozice zdržuje a rozhodnutí o tom, kdo pojede, posunu na 22. června. Stát zaplatí v příštím roce za děti a důchodce o 24 miliard víc. O mimořádné valorizaci by dnes měla rozhodnout vláda. Podle premiéra Andreje Babiše by bez těchto peněz hrozil českému zdravotnictví kolaps. Opozice si ale myslí, že samotné navyšování plateb finanční problémy pojišťoven nevyřeší. Policie v Poleradech u Prahy vyšetřuje konflikt taxikáře se dvěma zákazníky. Ten podle dostupných informací večer postupně vygradoval až ke střelbě a jeden z klientů skončil v péči záchranářů. Kriminalisté zjišťují, co přesně sporu předcházelo a další informace chtějí zveřejnit během dneška. Ve čtvrtek startuje fotbalové mistrovství světa. Čeští fanoušci si ho nechtějí nechat ujít a plánují český národák v Severní Americe podpořit. Podle Daniely Chovancové z portálu kivy.com je šampionát výrazným cestovatelským impulzem.
10: Zájem českých fanoušků o letenky do měst, kde se hrají čeští reprezentanti zápasy ve skupině, výrazně vystřelil. Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než 5x vyšší než ve stejném období loni.
9: Největší zájem je o Mexiko, kde v pátek hraje reprezentace první zápas ve skupině s Koreou. Tolik zprávy, vám ještě jednou pěkné ráno.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 4 minuty, krásné ráno, hezké pondělí všem přeje Martin Císař a Hana Zagorová s Drupem a písnička Setkání. A propo Drupy, to je ta výjimka, komu jsme dovolili zaspívat italsky. Dobrá tedy.

Skvělé ráno, tohle byly Pavci, vy posloucháte Rádio Blaník, je 8. června. Svátek mají Medardové, pánové, všechno nejlepší. Svátek svatého Medarda se připomíná od roku 2009 jako Světový den oceánů. A pojďme se podívat ještě na narozeniny. Má je český herec Lukáš Vaculík, jemu 64. 75. narozeniny má jistá britská zpěvačka. Zpívá třeba tuhle píseň. It's a

0: Jo, tak tohle byla skupina Harley a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Za 5 minut už máme půl sedmé. Krásné dobré ráno všem, vinčuje Martin Sýsa s Medardům, všechno jen to nejlepší.
1: A prosím, jen ať nám nejde z nebe žádný déšť, my nechceme 40 dní, aby kapalo.
0: Nicméně, dnes má svátek v tom psím kalendáři Lex, tak Lexům všechno jen to nejlepší. Už vidím ten dort, jahody, meloun, kolem hroznové víno. Tak pozor! Jahody, jo, meloun, přímo výborný. Ale hroznové víno, prosím, ne, to je pro psy naprosto toxické. Za chvíli Jelen nebo Miroslav Birka na Českém Blaníku.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
10: Potisk, trička, byla, CZ.
11: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
12: České ráno
13: na Českém Blaníku.

0: pesnička Ty a já vám přeji hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vstáváte s Českým Blaníkem a jaké to dnešní ráno je v České republice? To ví velice dobře meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno, v tuto chvíli máme jasnou nebo skoro jasnou, jen na severu Moravy a ve Slezsku je oblačnost zvětšená, ale i ta už se odsouvá směrem k jihovýchodu. Teploty se pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů, ale právě na severu Moravy je díky oblačnosti tepleji kolem 14 stupňů Celsia. Naopak na stanici Jelení v Krušných horách jsou minus 2 stupně, mimo hory je chladno například v Tachově, kde je 5 stupňů nad nulou.
0: Martine, co ten dnešní den je? Jak bude na Medarda?
2: Čekáme ještě jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. V maximech čekáme od 23 do 28 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 20, no a vítr bude dnes jen slabý, proměnlivý nebo z jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Dobře, zítra přijde nějaká ta změna, říkám to správně?
2: Je změna, protože od úterý a minimálně do čtvrtka bude počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, proto je potřeba počítat na většině území se srážkami, a to hlavně v úterý a ve středu. V úterý se na Moravě a ve Slezsku místy vyskytnou i bouřky. Ve čtvrtek a v pátek už bude oblačnosti o něco méně a srážky se budou týkat hlavně severních a severovýchodních partí našeho území. Teplotně v minimech v úterý od 18 do 13, na východě až 11 stupňů, v dalších dnech většinou od 14 do 9 stupňů Celsia, ve čtvrtek přechodně chladněji jen 11 až 6 stupňů. V maximech pak čekáme většinou od 17 do 22 stupňů, v úterý bude ale na Moravě a ve Slezsku ještě teplo, od 23 do 27 stupňů Celsia, naopak ve středu jen 15 až 19 stupňů.
0: To říká meteorolog Martin Laco. Martine, díky, mějte se skvěle, naslyšenou.
2: Zamálo naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát. Za chvíli Věrka Špinarová a úžasná písnička Hej, lásko, nečekej. A tohle je Zabitej čas a Michal David. Dobré ráno.

0: No prostě tohle to je hlas Věra Špinarová právě teď na Českém Blaníku. A teď závěr jedné velké kariéry. Martina Sáblíková už má svůj poslední závod za sebou a teď se chystá rozlučka s fanoušky. Na pražském výstavišti se v sobotu odehraje festival Off Season a podrobnosti nám prozradí jeho organizátor Zdeněk Novotný.
1: Vemte si svůj dres. Pojďme na závěr sezóny, pravda, těch asi nejvýsledovaných sportů, liga, fotbal, hokej, basket, tak pojďme si to tady ještě jakoby užít a udělat si oslavu fanouškovství a v tom programu si troufám říct, že si každý jako najde to, co by ho bavilo, ale ten celek je skutečně o tom, že tam má být ta pozitivní fanouškovská atmosféra a oslava fanouškovství.
0: Takže hudba a hlavně sport. A hlavně v sobotu v Holešovicích, tak na to nezapomeňte. Jinak basket včera, kdo koukal na Pardubice Nymburk, to byla jízda. Tak doufám, že se vám to líbilo stejně jako mě. A budou se vám určitě líbit i písničky Bratři a Radečkové, taky Petr Kolář a Navzdory hříchům.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Gilly Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Lenau.
1: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
2: Podívej se mi do očí.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: 7 hodin posloucháte rádio Český Blaník, rádio plné českých písniček a za chvíli Josef Laufer. Lucie Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Skupina Lucie.
2: Jsem skoro panic a není to lehký.
0: Tohle všechno v další hodince a bude toho víc. Hrát si budeme české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na Medarda tedy dnes obloha jasná až polojasná, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti, nicméně teploty vysoké, 23 až 28 stupňů.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: A ještě se podíváme na silnice a dálnice v Česku.
5: Pozor aktuálně na D1 před omezením na 24. kilometru směrem od Brna na Prahu se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. Opatrně taky na D8 za sjezdem na Lovosice na 50. kilometru směrem od Prahy na Drážďany se srazilo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz, kolona se ale zatím netvoří. A na dálnici D11 na 34. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Dejte tady pozor.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Za chvíli zprávy a Hanka Koterová a já přeji hezké ráno.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hezké ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Spolu se zavedením EET má klesnout i DPH u nealkoholických nápojů v restauracích. Snížená sazba 12% se nebude ale týkat nealka, které si zákazník vezme sebou. Stejně tak nebudou moct úlevu uplatnit stánkaři. Opozice to považuje za zmatek. Ministryně financí kritiku odmítá. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů a cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. Co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
1: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat proplacení mýta vlastní mobilní zařízení namísto povinného používání specializovaných palubních jednotek.
0: Nová aplikace bude ale plně funkční nejdřív za 6 let. Vodním záchranářům začíná sezóna. Od tohoto týdne slouží na slapech a další přehrady budou postupně následovat. Během loňského roku vyráželi na pomoc ve více než tisícovce případů. Vybízí proto k opatrnosti, důležité je neriskovat, nepřeceňovat síly a důrazně apelují na zodpovědnost po požití alkoholu. Lidé v Chomutově stále řeší narušenou statiku bytového domu v Čelakovského ulici. Ani po 9 měsících, kdy museli opustit své domovy, se situace nezměnila. Stále se hledá příčina problému. Město tvrdí, že za vším jsou špatně založené základy, společenství vlastníků zase ukazuje na pohyb svahu, který patří městu. Tolik zprávy, vám pěkné ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, krásný celý den vám přeji i já, tedy Martin Císař, a tohle už je skupina Lucie. Pohled na hodiny 4,5 minuty po 7.
5: Jsem skoro

Ptal se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptal se mě, kolik se mi stačilo poznat. A já jim řekl, že spousty. Ptal se mě, co jsem s nima dělal.

dálnic a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Jana Kratochýlová na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Přeji vám krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli Mandraže, Šrouby a Matice. A jak to s touhle písní vlastně?
3: Píseň Šrouby a Matice, ta vznikla naprosto standardním způsobem, jak vznikají vlastně skoro všechny písničky Mandraže. To znamená, že já přinesu do zkušebny nějaký text s nějakou melodií a s akordama a když se to klukům líbí, tak na tom pracujeme dál a když se jim to nelíbí, tak tu písničku zahodíme, už se k tomu nikdy nevracíme. A tady u té písničky já jsem se trošku jako bál.

0: Radio Český Blaník.
1: Ahoj Blaníku, tak už jsi vzhůru. Koukej stávat, tady je Lucka Bílá.
2: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: čase být.
1: Lucie Bílá, právě teď je dobrý kafe. Tak jsem se tak koukal na koncerty Lucky Bílé do budoucna. Červenec a také srpen, ale také červen. A teda já vám řeknu, spousta koncertů vyprodaných. Já jsem našel ještě pár míst ještě v Říčanech, tam jako máte šanci. Potom samozřejmě máte šanci v divadle Lucie Bílé, kde je Bílý večer s Jiřinou Bohdalovou 10. června. Potom až 12. září Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé. Tady ještě také vstupenky jsou. Její koncerty jsou neuvěřitelné, vyprodané a prostě Lucie Bílá se líbí a já se nedivím, protože na Konopišti zase předvedla, že je úžasná a i v 60 letech ve skvělé formě. Tak Lucie Bílá právě teď tady u nás na Blaníku dospívala dobrý kafe, tak doufám, že to vaše už máte v sobě. Já jsem si už kafíčko udělala, možná přijde na řadu ještě jedno. Co dál tady u nás, tak za chvíli Damians a Mám tě rád, také Petra Janů, Nic se nemění a podíváme se také na české, moravské a slezské počasí dnešního dne a celého týdne. Tak s námi zůstaňte.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
10: Rádio Český Blaník.
11: To je i Marta.

0: Skvělé ráno, posloucháte Český Blaník a máme 7 minut po půl osmé. Pojďme se podívat na to, jak bude a jak je.
1: Počasí na Českém Blaník.
0: Hlásí se meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno, jaké to ráno je v Česku?
2: Dobré ráno, v tuto chvíli máme jasno nebo skoro jasno, jen na severu Moravy a ve Slezsku je oblačnosť zväčšená, ale i ta už se odsouvá směrem k jihovýchodu. Teploty se pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů, ale právě na severu Moravy je díky oblačnosti tepleji kolem 14 stupňů Celzia. Naopak na stanici Jelení v Krušných horách jsou minus 2 stupně, mimo hory je chladno například v Tachově, kde je 5 stupňů nad nulou.
0: Takové je tedy dnešní ráno. Martine, co na Medarda, tedy na dnešní den, jak bude?
2: Ve zbytku dne čekáme ještě jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Maximech čekáme od 23 do 28 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 20, no a vítr bude dnes jen slabý, proměnlivý nebo z jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Pojďme se podívat, jaký bude tenhle týden.
2: Ve zbytku týdne už přijde změna, protože od úterý a minimálně do čtvrtka bude počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, proto je potřeba počítat na většině území se srážkami, a to hlavně v úterý a ve středu. V úterý se na Moravě a ve Slezsku místy vyskytnou i bouřky. Ve čtvrtek a v pátek už bude oblačnosti o něco méně a srážky se budou týkat hlavně severních a severovýchodních partií našeho území. Teplotně v minimech v úterý od 18 do 13, na východě až 11 stupňů, v dalších dnech většinou od 14 do 9 stupňů Celzia, ve čtvrtek přechodně chladněji jen 11 až 6 stupňů. V maximech pak čekáme většinou od 17 do 22 stupňů, v úterý bude ale na Moravě a ve Slezsku ještě teplo od 23 do 27 stupňů Celzia, naopak ve středu jen 15 až 19 stupňů.
0: Martine, díky, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Na málo, naslyšenou.
1: Český Blaník.
3: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.
0: A tohle už je Palo Habera, Boli jsme raz milovaní. Za chvíli Hana Zagarová a Petr Rezek. A písnička Asi, asi. Já vám přeji krásné pondělí, hezké ranko.

0: Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Asi, asi. Teď ale určitě máme 7:45, vy posloucháte Rádio Český Blaník. Krásné, dobré ráno vám všem přeje Martin. A za chvíli tu bude Olympic, dej mi víc své lásky, anebo A ty se ptáš, co já, Heleny Vondráčkové. A já se taky ptám, jakou písničku zahrajeme krátce po 8. Zhruba 8:10, tam může být písnička, kterou teď vyberete vy, naši skvělí posluchači. Tak mi dejte vědět na WhatsApp Českého Blaníku, číslo je 720 83 63 07. Napište zprávu a nebo namluvte hlasovku, jakou českou anebo taky slovenskou písničkou bychom ráno potěšili právě vás. A my vám ji zhruba v 8:10 zahrajeme. Tak ještě jednou hezké ráno a krásné pondělí, ať se vám daří.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
5: Více na prodejny Zeman.cz.
8: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl, a teď

0: Bára Basiková, Dan Bart, tam za vodou v Rákosí a vy posloucháte rádio Český Blaník ve chvíli, kdy máme zhruba 10-15 sekund před celou, tedy před osmou. Co dál tady u nás, jaké písničky si budeme hrát, tak třeba Jeleny?
1: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Skupinu Krištof. A nebo Michala Davida. Jo, tak tohle to je rádio Český Blaník, rádio, které hraje české písničky, ty, které máte rádi, tak dobré ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha na Medarda bude jasná až polojasná odpoledne a k večeru částečné přibývání oblačnosti, ale pršet by nemělo. Teploty mezi 24 a 28 stupni. Tak hezké ráno, pojďme se podívat na silnice.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
4: Na dálnici D1 na 182. kilometru směrem na Brno stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Doporučujeme snížit rychlost. Opatrně taky na D3 v úseku mezi 98. a 120. kilometrem směrem od Benešova na České Budějovice bude u Krajnice probíhat údržba povrchové kanalizace. A na dálnici D35 na 266. kilometru směrem na Olomouc leží na silnici překážka. Dejte pozor.
0: I na vaše dopravní informace čeká Český Blaník. WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Máte nějaké dopravní problémy nebo jste viděli dopravní nehodu? Dejte nám vědět, kde a jak to tam vypadá. A my to okamžitě předáme do vysílání. Ještě jednou WhatsApp 720 83 63 07. Za chvíli zprávy s Hankou a já s přáním. Hezkého rána a šoférům šťastné cesty.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým IQ.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, u dalších zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda bude jednat za přítomnosti prezidenta. Petr Pavel chce řešit svoji účast na červencovém summitu NATO. Kabinet Andreje Babiše hlavu státu v delegaci ale nechce. Podle opozice vláda zdržuje, když premiér definitivní rozhodnutí posunul až na 22. června. Konflikt na Blízkém východě zdražuje produkty vyráběné z ropy. Růst cen se výrazně dotýká i zdravotnického materiálu, hlavně jednorázových rukavic. Některé typy už podražily o 100%. Nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity. Rokycanská nemocnice modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Vyměňuje hlavně nábytek, podlahy a obnovuje vybavení na toaletách a koupelnách u pokojů. Součástí investice jsou také nové televize. Ty se ale už týkají vícero oddělení. A brněnská zoo se pyšní nově rozšířeným výběhem pro lední medvědy. Už tuto sobotu se proto koná celodenní slavnostní akce s bohatým doprovodným programem. A kdo bude hvězdou dne, řekne mluvčí zahrady Jan Bedřich.
9: Přivítáme zde právě nové medvědice z Dánska. Zároveň přivítáme ve zrekonstruovaném výběhu a nebude chybět také autogremiáda týmu HC Kometa Brno. Tak přijďte přivítat medvědice společně s námi.
8: Slavnostní stříhání pásky proběhne v sobotu dopoledne v 10 hodin. To je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Mějte pěkný den.
0: Tobě taky, Hanko, a samozřejmě všem posluchačům. Já posílám činasky. Hezké ráno.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin k tomu 4 minuty. Vstáváte s Českým Blaníkem. Děkujeme.

0: Kamely na Českém Blaníku, máme 8:45 a vy posloucháte Rádio Český Blaník a teď to bude podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Prosím, tuhle písničku pro Magdalenku z Moravských Budějovic. Včera měla narozeniny a my...

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu bude Michal David. A bude s písničkou Chtěl bych žít tak, jak se má. Michale, krásné ráno, žijete i jak se má. A v kolik tak stáváte? Už jste vzhůru?
1: My stáváme samozřejmě s vnukem, který chodí do školy, takže 6:30 my už máme budíčka, takže teď voláš v pohodě úplně. To už jsem normálně ready, už mám kafe tady před sebou a všechno OK.
0: Tak paráda. Michal David už je na nohách, jak se říká, má před sebou kávu a všechno je OK, tak za chvíli jeho písnička. Nabídnu také slovenskou Kristýnu a písničku Stonka, potom se podíváme na české, moravské a slezské počasí. Jaké bude to dnešní na Medarda? Bude nějaká ta kapka, anebo to nehrozí? Tak za malou chvíli Martin Laco a více také o tomto týdnu, jaký bude. Tak poslouchejte dál Český Blaník.
2: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
14: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
13: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
14: Tak mrkněte na
15: tisku.cz. Náplně hned.
16: Český Blaník.
17: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
16: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: celý den jenom české písničky, které máte rádi.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.

0: Slovenská Kristýna Stonka na webu radioblaník.cz po celém světě a v DABu plus samozřejmě v České republice. To je Rádio Český Blaník. A jaké počasí dnes bude?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme postupně, jaké počasí panuje v České republice. To ví Martin Laco. Martine, hezké ráno.
2: Dobré ráno. V tuto chvíli máme jasnou nebo skoro jasnou. Jen na severu Moravy a ve Slezsku je oblačnost zvětšená, ale i ta už se odsouvá směrem k jihovýchodu. Teploty se pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů, ale právě na severu Moravy je díky oblačnosti tepleji kolem 14 stupňů Celsia. Naopak na stanici Jelení v Krušných horách jsou minus 2 stupně. Mimo hory je chladno například v Tachově, kde je 5 stupňů nad nulou.
0: Dobře, Martine, co mnou citovaný dnešní den? Jaký bude? Jak bude na Medarda?
2: Ve zbytku dne čekáme ještě jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. V maximech čekáme od 23 do 28 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 20, no a vítr bude dnes jen slabý, proměnlivý nebo z jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: To říká meteorolog Martin Laco. Martine, velké díky a mějte se skvěle, naslyšenou.
2: Na málo naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát. Tohle už je Standa Hložek a Petr Kotwald a tohle je Diana.

0: za minutu 8:45. Tohle byl Aleš Brychta a Rádio Český Blaník a Rádio Blaník jsou rádia dobrých zpráv.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A jednu pro vás mám právě teď. Chystáme seriál našich letních koncertů a začínáme v pátek 12. července, kdy se na vás budeme těšit v Havířově a stejně tak i Janek Ledecký.
3: Týden má jenom 7 dní.
0: Nádherná písnička, možná zazní, uvidíme. A možná i tahle od Olinky Lounové. A v Havířově vystoupí i skvělý Petr Kola. Má pro vás i pozdrav.
4: Ahoj, tady je Petr Kolář a zdravím všechny posluchače Rádia Český Blaník.
0: A my se na vás budeme těšit, ale pozor. Letos pro vás máme ještě jednu skvělou věc. Výjimečnou speciální dárek s brusurovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce dáme, a teď dobře poslouchejte, 100 000 korun na ruku. No tak se pro tu samolepku stavte už 12. června v Havířově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A za chvíli mezi 9:00 a 13:00 už kolegyně Veronika Rážová. Do té doby třeba Petr Novák nebo Karel Černoch, Jirka Vimr a ve dvou se to lépe táhne. Já vám přeji, ať se pondělí vydaří a mějte se skvěle. Zítra v 6 hodin tady zase naslyšenou a ve 4 na klasickém Blaníku, tady na Rádiu Blaník.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
15: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
16: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: Český Blaník.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Tak to byla taková pěkně humorná písnička Karla Černocha a Jiřího Vimra. Ve dvou se to lépe táhne na Českém Blaníku. 9. hodina to bude skutečně už za pár vteřin, ale už teď je s vámi Veronika Rážová a já vám můžu prozradit, co nás čeká mezi 9. a 10. Tak přijde Pepíno Vaněk, ten přinese další kousek z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, no a já vám pošlu třeba brontosaury a růži z papíru.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Těšit se můžete i na Marka Ztraceného, Naše cesty.
1: Naše cesty rovný a nebo
0: dáme si i Dana Landu, bude tu šance.

0: Už za chvíli tu budou nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes má být většinou jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Očekávejte, že teploty se budou většinou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 20. Tak já si myslím, že nás čeká krásný den a rozhodně bude ještě krásnější, pokud budete poslouchat Český Blaník.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začíná v duchu letních teplot až kolem 25. Už úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i občasné bouřky. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplit. Jednání vlády Andreje Babiše se dneska zúčastní i prezident Petr Pavel. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš ale dříve řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se posouvá o 2 týdny. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů. Cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. Co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
10: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat pro placení mýta vlastní mobilní zařízení na místo povinného používání specializovaných palubních jednotek.
9: Nový systém by se ale měl spustit až v prosinci 2032. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hru s Kanaďankou Mbokovou. To byly nejnovější zprávy. Přejeme pohodové dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ladíte Český Blaník, za chvíli už tu budeme mít Marka Ztraceného, Hanku Zakorovou, ale ještě předtím kapela Turbo a Láska z pasáží. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Jste naladěni na vlnách Českého Blaníku a pokud jste se náhodou ještě nepodívali do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit, tak pak to zas tolik nevadí, protože každý všední den nás navštíví Pepíno Vaněk a ten nám vždycky nějaký ten pěkný kousek přinese. A vím, že Pepíno má tentokrát pro nás cosi sběratelského.
2: Do archivu Muzea rekordů evidujeme i různé zajímavé sbírky. Například paní Jaroslava Veselá naschromáždila za téměř 50 let více než 501 klobouků a pokrývek hlavy. Jsou tvořeny například z plsti, z vepřové kůže, z hovězí kůže, z velbloudí kůže a z dalších materiálů a pocházejí z Polska, z Čech, z Kanady, ze Slovenska. Ta sbírka je krásná a my jsme rádi, že jsme ji mohli zaevidovat jako nový český rekord.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: Tak to byl Pepíno Vaněk, my moc gratulujeme k dalšímu krásnému rekordu a těšíme se zase na zítra, co pak nám Pepíno připraví. Já už jsem pro vás přichystala další české písničky, už za chvíli Brontosauři, Iveta Bartošová a nebo Dan Landa na Českém Blaníku.
3: Tak jsem vděčnej,

0: Na českém blaníku brontosauři a růže z papíru. 9 hodin 25 minut k tomu s vámi je Veronika Rážová a už za chviličku vám prozradím, čím je dnešek významný. Tak si na to počkejte a do té doby si užijte Mekyho Žbirku, Petra Muka, Helenu Vondráčkovou a nebo Pokáče na českém blaníku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Trubky troubí, vstávat se má.
3: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte. Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí, zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
8: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok 0.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
8: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
9: Maxi dotace.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
11: Senkor.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Český blaník.
15: Český blaník.
16: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

a sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy.

0: Jiří Šbirka a jeho bělý kvet na Českém Blaníku. 9 hodin 41 minut k tomu. Dnes máme 8. června. Možná, že vy něco slavíte, potom vám přeju, ať si to moc užijete. Ale pojďme si také připomenout, že dnešek je Světovým dnem oceánu. Tento svátek byl vyhlášen na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji už v roce 1992 a měl by lidem připomenout význam a taky životodárnou roli oceánu. Zdroje vody jsou omezené a na naší planetě nebudeme mít nikdy víc vody, než máme doposud. Naopak jí máme stále méně a tak je dobré si taky uvědomit, že bychom jí měli chránit, že bychom se měli snažit o čistotu naší planety, která se samozřejmě pak dotkne především těch oceánů. Tak to byla jedna taková úvaha k zamyšlení. No a pojďme si také připomenout, kdo dnes slaví narozeniny. Tak například český zpěvák Ben Kristoval, tomu je 39. Pokud máte rádi českého herce Lukáše Vaculíka, měli byste si připít i na jeho zdraví, protože právě dnes slaví 64. narozeniny. No a také připomeňme, že úžasná česká moderátorka a hlasatelka Marie Redková, ta se narodila roku 1956 a je také dnešním oslavencem. Stejně jako britská zpěvačka Bonnie Tyler, která se narodila v roce 1951. Jak už jsem říkala, možná, že i vy něco slavíte, což je skvělá příležitost tomu nechat si například zahrát písničku na přání tady u nás na Českém Blaníku. Ale o tom zase až později. Do té doby třeba Pavel Bobek anebo Olympik.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
7: děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
11: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
12: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
13: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
12: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
13: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnus máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí tábor vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí. Ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
12: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Parku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
16: Rádio Český Blaník.

0: Jak zpívá, tak taky učinil Karel Gott, Zůstanu svůj na Českém Blaníku. 10. hodina odbyla a po ní si dáme třeba Tomáše Kluse. A my vystoupáme výš, nad střechy. Nebo Luci a Lenku Dusilovou, Sen. Až pro mobilu náší strach. A nebo Evu Farnou, Mám boky jako skříň.
1: Mám boky jako skříň, co napad, když k tomu ráda jí.
0: A to zdaleka není všechno, tak zůstávejte s námi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno až polojasno dnes bude, a to po většinu dne, akorát odpoledne a večer bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti. Teploty se ale budou držet vysoko až u 28 stupňů, na horách kolem 20. Tak si užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Brněnská zoo se pyšní nově rozšířeným výběhem pro lední medvědy. Už tuto sobotu se proto koná celodenní akce s bohatým doprovodným programem. Slavnostní stříhání pásky začíná už v 10 hodin. Kdo bude hvězdou dne, řekne mluvčí zahrady Jan Bedřich.
1: Přivítáme zde právě nové medvědice z Dánska. Zároveň přivítáme ve zrekonstruovaném výběhu a nebude chybět také autogremiáda týmu HC Kometa Brno. Tak přijďte přivítat medvědice společně s námi.
0: Děti si budou moci nechat pomalovat obličej a rodiče najdou odpočinek v chill-out zóně u pavilonu Exotarium. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková. Tolik aktuální zprávy, přejeme pohodové pondělí.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Po 10. hodině posloucháte Český Blaník. No a kdo ví, třeba jste na tom stejně jako Michal Tučný. Snídaně v trávě.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Hudební koncerty
1: Rádia Blaník. Tak ještě stále žijeme z dojmu z konopiště ze 27. narozenin Rádia Blaník, ale pozor, pozor, to není všechno. Celé léto budeme sjíždět různé obce v České republice a tam se můžete dočkat vlastně takového malého pokračování, tedy letních koncertů. No a ten nejbližší, ten se odehraje už tento pátek 12. června, což je báječná zpráva. Bude to v Havířově. Začátek je odpoledne o 16:30 na místním náměstí Republiky, kde vám budou hrát a zpívat Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář a taky naše blanická kapela. No a já si myslím, že tam to nejlepší nakonec, tedy ta dobrá zpráva na závěr je fakt, že vstupné se neplatí. A navíc tam pro vás budeme mít speciální dárek, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která může být i výherní. No a když říkám výherní, tak mluvím o 100 tisících na ruku. Více informací se dozvíte na místě, tak se zastavte 12. června v Havířově a rozhodně nebudete litovat.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Ladislav Štajdl, mží ti do vlasů. Tak uvidíme, jestli bude mžít. Meteorologové slibují, že bychom se měli tento týden dočkat dešťových přehánek a že by jich vůbec nemělo být málo. Tak se nechme překvapit. Co je ale jisté, je to, že si budeme hrát české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku. Brzy vám taky prozradím, jak na písničku na přání a do té doby Miraj, Eva Farná anebo Reddy Kirken.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
7: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
8: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
7: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
8: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
11: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
10: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
12: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
14: Od 1. června je v Metropoli Zličín
15: Ninja Park!
14: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
15: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
14: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
15: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Tak možná jste znali tuhle písničku v originále jako Hello. Jiří Korn se toho ale chopil statečně a jeho Halo se také podařilo. No a jakou byste chtěli vyslyšet? Jakou máte rádi? Jestli je to nějaká písnička, kterou jste třeba dlouho neslyšeli v éteru Českého Blaníku a máte to přání si ji poslechnout, tak já vám dávám tu šanci, abyste si o ní napsali na 720 836 3 07. Psát můžete buď klasické SMSky a nebo využijte WhatsAppovou aplikaci. Tam totiž máte hned dvě možnosti, jak si o písničku napsat nebo jak si o ní říct. Buď tedy klasickou SMS zprávou, a nebo můžete nahrávat i hlasovky. No a pokud nahrajete hlasovku, tak si myslím, že toho dotyčného, komu písničku pošlete, potěšíte ještě daleko víc. Tak do toho 720 836 3 07 je to správné číslo a ten správný čas to bude už zhruba za půl hodiny. Tak já doufám, že do té doby se mi sejde nějaká pěkná sbírka přáníček a z toho vyberu tu jednu, které splním přání. Tak brzy už více, no a do té doby Mňága Aždjorp anebo Hanka Zagorová, Řeka zázraků na Českém Blaníku.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
5: CZ.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Rádio Český Blaník.
18: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
17: Ty nejhezčí, které znáte.
18: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
17: i dobré zprávy. Český Blaník. Rádio Český Blaník.

0: naposled.
1: Vaby a Miky Rivolovi a Tereza, tedy osamělý město na Českém Blaníku. 11. hodina je tu, už brzy tu bude písnička na přání, o kterou si píšete na 728363307 a já jsem pro vás taky něco připravila, třeba Dalibora Jandu a písničku Padá hvězda. Pokud jste se koukali na naše sociální sítě, tak jste se dočkali vlastně takové nové verze klipu Dalibora Jandy. A řekla bych, že vás možná i pobaví. Tak mrkněte. Dáme si i Petra Koláře. A do třetice Olga Lounová, Optimista. To bylo takové hvězdné trio, které také vystoupilo na Konopišti, ale to vy dobře víte. No a co tu bude, tak to zatím ještě nevíme, protože písnička na přání, ta zůstává zatím zahalena tajemstvím. Co ale odhalím, je počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: A vypadá to na krásný den. Dnes bude většinou polojasno až jasno a teploty do 28 stupňů Celsia. Očekávejte, že na horách bude kolem 20. Oblačnosti má přibývat až k večeru, a to od západu. Čekejte, že v noci se nám potom sníží teploty na 18 až 13 stupňů a zítra ve šplhártu teploměru až ke 22 stupňům na většině území. Pokud se ovšem nacházíte ve východní polovině, tam se dočkáte až 27 stupňů. Zítra ale očekávejte hlavně na východě přehánky a ojediněle i bouřky. Takže doporučuji raději deštník sebou. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Turistů v Česku přibývá. Do hotelů a penzionů dorazilo během prvního čtvrt roku téměř 4,5 milionu hostů. Oproti stejnému období loňského roku je to více než 5% nárůst. Více říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
10: Pozitivní je také fakt, že návštěvnost meziročně vzrostla ve všech krajích. Zároveň vidíme, že cestovní ruch dnes ovlivňují nejen cena a kvalita služeb, ale stále více i pocit bezpečí, dostupnost a jednoduchost cestování. Právě v těchto oblastech má Česko opravdu silnou pozici.
9: Nejvíce turistů se ubytovává v Praze a Královéhradeckém kraji. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné pondělí.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: 11 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová, posloucháte Český Blaník a teď už nám bude zpívat Maruška Rotrová o štěstí. A víte, co je taky štěstí? Napsat na 720 836307 a nechat si zahrát písničku na přání. Bude to už za chvíli.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání. Na Českém Blaníku jsem vám slíbila tu možnost, že si můžete vybrat svou oblíbenou písničku. A téhle možnosti využil Petr, který píše: Dobrý den, Český Blaníčku, byl jsem na Konopišti, bylo to super. Díky moc za ty písničky, které hrajete i které byly tam. Nejradši mám Helenu Vondráčkovou, ta se mi líbila nejvíc, a tak prosím zahrajte od ní písničku Vzhůru k výškám. Tak Petře, my vaše přání moc rádi splníme. Řekla bych, že v téhle hodině se nám sešlo skutečně spousta těch interpretů, kteří nám tam dělali radost na Konopišti, a tak já moc ráda udělám radost vám.
2: Písnička na přání.
0: Na

0: Posloucháte Český baník a skutečně se nám to daří. Jedna hvězda konopiště za druhou. Před chvilkou tu byla Helena Vondráčková na přání, teď Petr Kolář a za chviličku pokračujeme a přijde Olga Lounová. Taky Lenku Kořínkovou si dáme s Vítou Vávrou a nebo Standu Hloška s Petrem Kotvaldem. Tak i dál poslouchejte Český baník a zůstávejte s námi. Krásné dopoledne.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
11: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
17: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
18: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
17: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
18: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
19: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Český blaník.
16: Český blaník.

0: Jestli se nemýlím, tak skupina Elán už zítra velký koncert v O2 aréně, ano, ano. No a teď možná poznáváte Tisíc mil, písnička Heleny Vondráčkové a Valdemar Matušky, ale tentokrát nepůjde o písničku, tentokrát půjde o novou informaci, kterou nám přináší naše kolegyně Sára.
1: Hezký den z Národního technického muzea, kde si právě prohlížím podobné veterány, kteří už ve čtvrtek vyrazí směr Bratislava v rámci závodu Tisíc mil československých. První ročník se konal už v roce 1933. A dnes tato událost ožívá znovu, a to právě v podobě vzpomínkové jízdy historických vozidel. Startovat se bude stejně jako v 30. letech před budovou Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici. V 6 hodin ráno odtud vyrazí první ženská posádka a následovat jí bude dalších 129 veteránů, z nich 6 se účastnilo už toho původního závodu. Závod vyvrcholí v sobotu právě tady před budovou Národního technického muzea. Pro návštěvníky je připravený zábavný program, třeba doprovodný závod na šlapacích autíčkách. Škoda, že je to jen pro malé závodníky, mezi které už se asi nevmáčknu. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, tak moc děkujeme. I tak to bylo velice zajímavé a myslím si, že pozorovat to, tak mezi ty pozorovatele se vmáčkneš určitě. No a my pokračujeme dál, už za chviličku si dáme třeba Karla Gotta, anebo Honzu Kalouska na Českém Blaníku.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Se špenátem.
8: Se zelím.
7: Se špenátem.
8: Se zelím.
7: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
7: Více na prodejny Zeman.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
13: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
14: Rádio Český Blaník.

0: Věra Martinová, srdcem si zůstal u koní. Já doufám, že vy srdcem zůstáváte u českých písniček a tak dál budete ladit český Vlaník, kde na vás čeká třeba Michal Peng.
1: Zkrátka si má.
0: Nebo František Nedvěd, 19.
2: Nikomu se ani nesní.
0: A taky Ztracená bloudící Verona.
3: Ztracená bloudící.
0: Za chvíli tu budou nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální počasí.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes se pořádně ohřejeme, protože se dočkáme až 28 stupňových teplot. Pak se nám večer zatáhne a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Očekávejte, že zítra bude většinou oblačno až zataženo, tu a tam déšť, přehánky, ojedinělé i bouřky, takže zítra deštník sebou. Teploty 17 až 22 na většině území, ve východní polovině pak do 27 stupňů Celsia. Takže nic tak hrozného nás nečeká, ale doporučuju deštníky nebo aspoň pláštěnku. Za chvilku zprávy a pak další české písničky.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
6: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
6: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: Více akcí na prodejny Zeman. Zet.
8: 买一件漂亮的T恤，条纹多多， 品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Zprávy na českém Vlaníku.
12: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů. Cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. Co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
13: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat proplacení mýta vlastní mobilní zařízení namísto povinného používání specializovaných palubních jednotek.
12: Nový systém by se ale měl spustit až v prosinci 2032. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru s Kanaďankou Mbokovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
11: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 12. hodině je s vámi Veronika Rážová a teď už i Lucie Bílá a její desatero. Tak hezký poslech.

0: Posloucháte Český Blaník ve čtvrt na jednu a já už tu mám takové příjemné téma. Myslím si, že vzhledem k tomu, že se říká, že jsme národ pejskařů, tak se to týká mnoha z nás. Řeč bude ale o konkrétních pejscích, o pomocných klapkách, tedy asistenční psy, které vycvičila organizace za 26 let fungování, tedy pomocné klapky, a těch pejsků bylo už neuvěřitelných 300. Výcvik každého z nich přitom trvá 2 roky a včera byl ukončen výcvik dalších 11 z nich. Slovo už má jeden ze cvičitelů, pan Jiří Tomášů.
1: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, když se třeba do 2 let cvičit, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
0: A pak už pejsek dělá to nejlepší, co může pro svého nového pánička. Sama jsem byla svědkem toho, jak to probíhá, a myslím si, že je to úžasná funkce a že pejskové tím potvrzují, že jsou to nejlepší přátelé člověka. No, nakonec, pokud taky máte nějakého pejska, chtěli byste ho třeba cvičit nebo chcete vědět, na co si dát pozor, doporučím, mrkněte na naše sociální sítě, kde kolega Martin Císař se právě tomuto pejskařskému tématu rád a často věnuje. Teď už ale další české písničky. Třeba jedna od Františka Nedvěda. Když rád...

Stvrzuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mýdlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Tak to je Richard Miller a Srdce jako kníže Rohan na Českém Blaníku krátce 4 minuty před 12:30. Pokud máte Richarda Millera rádi, máte možnost ho vidět například 19. června v Bruntále, kdy vystoupí v rámci Dnů města. Na festivalu v Telči vystoupí o den později, tedy 20. a 27. června v Oravské Porubě. O den později 11. července pak v Přerově. Takže to už jsme o něco dál, do té doby si určitě ještě termíny jeho vystoupení připomeneme. Teď se pojďme podívat, co nás tady čeká v nejbližších chvílích. Za chvíli Michal Prokop a Framus Five, taky Verona, anebo Petr Rezek, Hanka Zagorová a Zákaz předjíždění.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
11: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
10: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
11: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
14: Písnička na přání.
15: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
14: Písnička na přání na Českém Blaníku. Český Blaník.

0: Tak to je něco pro mě, směs italských hitů, ovšem v podání Triky a Pověry. Ahoj Michale.
1: Ahoj, no to byla vysloveně písnička pro tebe, akorát jsem se teď zarazil, jako parmazán se na chleba asi nenamažeš.
0: No ne. Já si myslím, že to byla právě taková česká směs, no, nejen těch italských hitů, ale i česká směs receptů, což je přece jenom té italské kuchyni na huny vzdáleno. Nicméně písnička zábavná, povedená, stejně jako ty další kousky, které tu pro naše milé posluchače chystáme do 13. hodiny. Koukala jsem se, že stihneme ještě Helenu Vondráčkovou, taky Michala Šindeláře, Hořely padaly hvězdy. No a potom už to bude tvoje.
1: No já se vysloveně těším po víkendu, doufám, že posluchači taky.
0: Já věřím, že ano, jsi v dobré náladě, pln energie, je to vidět, že jsi pořádně prospal. Já ještě prozradím, že odpoledne to bude nejenom o českých písničkách, ale povídat si budete i o letních koncertech, taky o Martině Sáblíkové, bude tu Pepino Vaněk s rekordem 3-3, písnička, nepísnička na přání, zkrátka bude toho spousta.
1: Ano. Tak už tě propouštíme a běž si na ten parmazán. Hele.
0: Já jdu na ten parmazán a namažu si ho na chleba. Měj se. Tak hezký poslech a zítra se těším.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Radio Český Blaník.

duši, když život patří katům, katumým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům.

0: byli Rangers Pole s bavlnou těsně před 13. hodinou a po 13. pokračujeme dál, čekají nás kabáti a půjdeme na sever. Taky si pochutnáme na Lékořici od Vaška Neckáře. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste. A ještě bude Karel Gott pokaždé. A samozřejmě i další české písničky, které máte rádi.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

0: Českém Blaníku.
1: Dneska ještě máme nádherně se sluníčkem, ale zítra už se nám to, přátelé, bude kazit. Čekáme oblačno až zataženo zpočátku v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku také s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer srážky v Čechách od severozápadu budou ustávat. Teploty půjdou trošku dolů na 17 až 22 stupňů. Ve východní polovině území tam bude ještě víc, naměříme 22 až 27 a na horách kolem 14. Tolik počasí na zítřek a teď už Vladan Hýl a aktuální zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Ve středočeském kraji startuje kulturní léto plné různorodých akcí. Program poběží až do září na desítkách míst napříč regionem. Podrobnosti přibližuje radní Václav Švenda.
4: Milovníci hudby se mohou těšit na koncert filharmoniku, recital, koncerty nebo tradiční dechovku. Dále máme připravena divadelní představení, stand-upy, filmové večery a tematické akce.
3: Kompletní program a podrobnosti o jednotlivých akcích najdou zájemci na webu středočeské kulturní léto.cz. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková. To byly aktuální zprávy, přejeme krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, pondělek už se nám přehoupl do své druhé poloviny, tak doufám, že už jste v pohodě, že už jste rozchodili to všechno po víkendu, co vás čekalo dneska v práci, a my vám i po obědě budeme servírovat české písničky, které máte rádi. Marcela Holanová a taky Vašek Neckář za chvíli, teď Kabát na sever. Michali s vámi, hezké odpoledne.

0: Ano, Vašek Neckář, Lekořice, 13 minut po 13. na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, možná jste se nedostali na náš narozeninový koncert na Konopišti, měli jste to daleko, v tom případě nemusíte zoufat, my samozřejmě celé léto budeme jezdit s koncerty i za vámi. Už teď v pátek to bude konkrétně do Havířova, kde se na vás těší nejenom můj kolega moderátor, ale taky Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář, Blanická kapela. Bude tam samozřejmě dostatek dobrého jídla i pití, bude tam šunka, ta kvalitní odleka. A taky vám tam budeme rozdávat sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu. Tak prosím vás, tu si schovejte, doma si ji někde nalepte, protože později byste mohli vyhrát i 100 000 korun a bude toho mnohem víc. Tak pozorně poslouchejte dál naše vysílání, budeme vám to všechno upřesňovat.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Karel Gott na Českém blaníku i s písničkou Pokaždé a mě pokaždé fascinuje, co se dá v tom našem státě ještě ukrást, protože si říkám, že už mě nic nemůže překvapit a přece jenom zas tady máme jednu zajímavou loupež, ale o té vám víc řeknu až za pár minut. Do té doby Žentour a taky Vabiraněk, píseň, co mě učil listopad. To si dáme za malý okamžik.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prahboat.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
8: Podívej se mi do...
9: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
10: A náplně skladem doručíme už do 2. dne.
9: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
10: Tak mrkněte na
11: www.tisklevne.cz.
12: Náplně hned.
13: Český blaník.
14: Český blaník.

0: Kapela Tý má taky Palo Habera, je tam v tom těž. Palo Habera bude za chvilku lítat zase v Superstar, protože ani tentokrát nebude chybět v porotě. A pěkně v tom taky lítá jeden zlodějíček z Plzeňska. Mě totiž neustále fascinuje, co se v té naší zemičce dá ještě ukrást. Tak tentokrát plzeňští kriminalisté žádají o pomoc veřejnost, jestli si náhodou nevšimli někoho, kdo krade v městské části Skvrňany obřího 6-metrového nafukovacího panáka, takového toho reklamního, který tam má zároveň ještě kompresor, který vhání do toho panáka ten vzduch právě. A ten panák se tak jako hýbe, že jo? Určitě jste si toho všimli možná už i někde jinde. Řekněte mi, komu jako doma bude takový reklamní panák dobrý? Kdo si to dá na zahradu? 6 metrů je to vysoký, to každý uvidí a každý ho práskne. A nebo chtěl jenom ten kompresor? No, celková škoda je 35 tisíc korun. Takže pokud vás někdo napadá, kdo tam jako v tu dobu inkriminovanou byl, jestli jste někoho viděli, máte prý kontaktovat policii. My vám ale rozhodně budeme hrát třeba Nightwork, ano, Slunce v duši si dáme už za chvíli a bude taky Michal Tučný tam u Nebeských bran.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
8: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Rádio Český Blaník.
13: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
14: A přichází do mě žít nebo zvát.
12: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
13: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

Vítej a být. Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Ne plaće te, pa ne? To ne, to ja ne htjela, to ne. Javim, Bože, jak javim. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napište se, tak vám bude líp. Fakt? Líp.

sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý.

0: Anka Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si. A pokud vy si přejete další české písničky, máte je mít. Hned po 14. hodině Bílá královna z Tandy Hloška Petra Kotfalda.
1: Má Bílá královna.
0: Také budou Brontosauři, dáme si Valčíček. A pochutnáme si i na Lahůdkách divokého byla. Prostě na českém blaníku další české písničky, které máte rádi.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Na českém blaníku.
0: Užívejme si sluníčka venku, protože zítra se nám to už začne kazit. Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku přijdou deště a přehánky, no a později odpoledne a večer už budou srážky v Čechách od severozápadu pomaličkou stávat. Teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území 22 až 27, tam bude ještě horko a na horách kolem 14, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18. Tolik počasí a Vladan Hýl je tady opět se zprávami.
6: Zprávy na českém blaní.
7: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Meziroční inflace v dubnu 2026 dosáhla hodnoty 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a nadále významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
7: Například doprava a služby stále zdražují. Potravinářské odvětví tak působí jako stabilizační faktor. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koubka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek. To byly nejnovější zprávy, mějte krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré odpoledne všem, my už vám za chvíli v našem vysílání taky prozradíme, kdy a jak se bude loučit Martina Sábliková se svými fanoušky, no a taky nabídnu samozřejmě další domácí rekord. A k tomu spousta českých písniček, které máte rádi. Slíbil jsem Brontosaury, bude i Jožo Ráš, Anaka, Petr Habka a Jana Kiršner a teď Standa Hložek a Petr Kotfald. Michal Krusberský je s vámi, tak přeju pohodu a dobrou náladu. A teď už Bílá královna.

0: Tak tohle byl Tamarišek Aničky K. A my se podíváme na závěr jedné hvězdné kariéry. Martina Sábliková už má totiž svůj poslední závod za sebou a tak chystá taky velkou rozlučku s vámi, s fanoušky. Konkrétně na pražské výstaviště se v sobotu odehraje festival Off-Season a podrobnosti nám k němu poví také organizátor Zdeněk Novotný.
1: Vemte si svůj dres. Pojďme na závěr sezóny, pravda, těch asi nejvýsledovaných sportů, liga, fotbal, hokej, basket, tak pojďme si to tady ještě jakoby užít a udělat si oslavu fanouškovství. A v tom programu si troufám říct, že si každý jako najde to, co by ho bavilo, ale ten celek je skutečně o tom, že tam má být ta pozitivní fanouškovská atmosféra a oslava fanouškovství.
0: No já doufám, že bude, takže bude hudba a sport a to hlavně v sobotu v Holešovicích. Těšíme se tam na vás a teď už další české písničky, které máte rádi. Za chvíli Petr Spálený, taky bude Jožoráš a teď Brontosauři a Valčíček. Tuhle písničku.

0: Kdyby Petr Spálený byl kovářem, tak bychom asi přišli o spoustu hezkých českých písniček, veďte. Za chvíli si dáme Helenu Vondráčkovou, Divokého byla a taky kapelu Krištof, která má venku novou písničku, kterou dala dohromady s influencerkou a zpěvačkou Dominik Aláčiou. Jmenuje se Půlnoční hřích, už ji můžete slyšet taky na YouTube, protože před pár hodinami tam byl zveřejněn i videoklip a koukal jsem se, že za těch pár hodin, 19 hodin, co tam je, už má 13 000 zhlédnutí. Tak na něj koukněte a my vám za chvíli dáme Krištofy i s Jarkem Nohavicou.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Se špenátem.
10: Se zelím.
9: Se špenátem.
10: Se zelím.
9: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
9: Více na prodejny Zeman.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Radio Český Blaník.

0: Náš prima den a Věrka Špinarová na Českém Blaníku. Pravda, pondělky moc prima nebývají, takže pokud se vám dneska daří, tak vám gratuluju.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už se s Pepínovaňkem podíváme na další domácí rekord. Dneska bude vysloveně sběratelský.
2: Do archivu Muzea rekordů evidujeme i různé zajímavé sbírky. Například paní Jaroslava Veselá nashromáždila za téměř 50 let více než 501 klobouků a pokrývek hlavy. Jsou tvořeny například z plsti, z vepřové kůže, z hovězí kůže, z velbloudí kůže a z dalších materiálů a pocházejí z Polska, z Čech, z Kanady, ze Slovenska. Ta sbírka je krásná a my jsme rádi, že jsme ji mohli zaevidovat jako nový český rekord.
0: No, gratulujeme a přijďte se na ní klidně podívat do Pelhřimovského muzea.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
10: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
9: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
11: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Lucka Bílá, miluji tě. A myslím, že my všichni milujeme i Lucku Bílou. Teď ve 14.59 je za námi a naopak před námi třeba kapela Slza a jejich Paravany. Taky si pustíme Anetu Langerovou. A do vašich uší zamíří i Iveta Bartošová. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme ještě pořádný pařák, ale zítra už se nám obloha zatáhne. Čekáme víceméně oblačno. Zpočátku v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku se přidají dešťové přehánky a později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty půjdou dolů tam, kde bude pršet. 17 až 22 naměříme, ale ve východní polovině území tam bude ještě 22 až 27 stupňů. A na horách kolem 14. Tolik počasí a teď už Monika Holubová s dalšími odpoledními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly, prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
7: Třeba doprava a služby ale dál zdražují. Potravinářské odvětví tak působí jako stabilizační faktor. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru. Podle nového rozsudku se nebude právo na odškodné omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel jeho českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlý lemur Kata je zpátky v ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi. A právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme rádi, že i 3 minutky po 15. jste s Českým Blaníkem. Za chvíli nabídneme 3 ve 3, náš speciální mix 3 písniček, ale taky bude Karel Zich, Aneta Langerová a nebo teď Slza.

0: květím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Hříšná těla křídla motýlí a Aneta Langerová, jedna z těch písniček, která Anetu vysloveně vystřelila na vrchol.
2: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
1: A v rámci 3 ve 3 se dneska dáme písničky, které v originále zpívá kapela Bee Gees, čili takové české covery. Už za chvíli Vašek Neckář, Massachusetts, taky bude písnička Stayin' Alive, kterou u nás v české verzi zpívá Maruška Rotrová pod názvem Hodina H. A ještě klasika How Deep Is Your Love, tentokrát v českém podání Kardinálu Zdeňka Merty, bude Nejkrásnější sen. Tak se pojďme do těchhletěch 3 písniček od kapely Bee Gees taky trošku zasnít a zaposlouchat hlavně.
2: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Ano, v originále How Deep Is Your Love, teď kardinálové Zdeňka Merty na nejkrásnější sen na závěr téhleté speciální trojky, čili písničky, které v originále známe od kapely Bee Gees. Za chvíli budeme pokračovat, budeme si hrát třeba Michala Hrůzu a Kláru Vytiskovou, taky Turbo, ta jejich hráč bude, stejně jako Iveta Bartošová, Když láska schází, to nás čeká ze všeho nejdřív.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá!

0: více informací najdete na webu Metropole Zličín.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravě Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
10: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

0: na Českém Blaníku a pokud vy máte rádi koupání, tak přátelé, mám tady další možnost, kde se můžete osvěžit v parných dnech. Konkrétně v Českém ráji přibude další biotop. Bude to na místě někdejšího koupaliště v Dolánkách u Turnova, kde tenhle ten biotop dali dohromady. Teď ještě osazují trávníky a také vodní rostliny, ale na konci měsíce už by mohli otevřít. Ale všechny návštěvníky vyzývají, aby dbali pokynů, které tam jsou určené právě k návštěvě biotopu. To znamená, je to přírodní koupaliště, takže byste tam neměli chodit neosprchovaní ani nenamazaní opalovacím krémem, nemohou tam pejsci a tak dále. Ale jinak, jak se dívám na ty fotky, vypadá to opravdu kouzelně a svádí to k tomu, že by si tam člověk hned chtěl jít zaplavat. Tak za měsíc budete mít šanci a u nás už za okamžik na Českém Blaníku Hanka Zagrová a Petr Rezek a také Dan Hůlka.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
11: Písnička na přání.
12: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
11: Písnička na přání na Českém Blaníku.
12: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Marek Ztracený i s písničkou Ztrácíš před 16. hodinou na Českém Blaníku a my se rozhodně v těch českých písničkách nestrácíme, my v nich máme naprostý přehled a proto vám můžu říct, že za chvíli si dáme Martu Kubišovou a Depeši. Na chatu se vydáme s Ksidlem X. A taky budou holky z naší školky, čili Standa Hložek a Petr Kotfal. A bude jich rozhodně víc. Za malý okamžik hned po zprávách pokračujeme.
2: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsai a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troj. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsai od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnes si ještě užíváme sluníčka, je pořádný pařák, ale zítra už se nám to začne kazit. Čekáme oblačno až zataženo zpočátku v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku dorazí přehánky, dá sem tam i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty půjdou dolů na 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území naměříme ještě 22 až 27 a na horách kolem 14. No a s dalšími informacemi je ve studiu opět Monika Holubová.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný, odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě, žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení si odpikává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný a jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
7: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, ekofarmy s regionálními výrobky či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozpetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
6: Víc tipů na výlety je na webu jižničechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
1: A ty vám budeme posílat klidně i do vany nebo na koupaliště. Teď Marta Kubišová a Depešem a za chvíli písnička dne. Michali s vámi, tak ať se daří.

0: Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa, taky Jana Kratochvílová v pondělním odpoledni na Českém Blaníku. A teď vznik jedné písničky.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: My už si za chvíli dáme hymnu všech automechaniků a vůbec těch, co pracují v dílnách. Dáme si mandraže, šrouby a matice a ptám se Pepy Bolana, kytaristy a hlavního skladatele, jestli se vznik téhle písničky lišil od vzniku těch ostatních, anebo to bylo standardní?
3: Píseň Šrouby a matice, ta vznikla naprosto standardním způsobem, jak vznikají vlastně skoro všechny písničky mandraže. To znamená, že já přinesu do zkušebny nějaký text s nějakou melodií a s akordama a když se to klukům líbí, tak na tom pracujeme dál a když se jim to nelíbí, tak tu písničku zahodíme, už se k tomu nikdy nevracíme. A tady u té písničky já jsem se trošku jako bál, jestli to, se to těm klukům jako bude líbit, nebo nebude se jim to líbit. No nakonec teda jsem jim to nějak zaspíval, zahrál a jim se to ku podivu líbilo, takže to bylo fajn a vlastně ta písnička už od té doby, kdy jsme ji hráli jako poprvé, vlastně se skoro vůbec nezměnila. Jediná věc, která se tam změnila, tak byl ten slogan Šrouby a matice, který se tam vlastně vrazil úplně nakonec, protože ta písnička se původně jmenovala Porno pro ženy.
0: Tak naštěstí je to úplně jinak a jsme za to rádi. Tady si dáme hned teď na Českém Blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: znělka, Mácha tam mojí hrát a taky Xindelix. 18.8. ho uvidíme v Rýrových Sadech v Praze na koncertě. No a dneska máme také Medarda. Ta víte, co se říká? Medardová kápě, 40 dnů kape. Ale protože nám začne kapat až zítra, tak to 40 dnů rozhodně nebude a z toho mám radost. Za chvíli taky Pavel Bobek, Krištof a nebo slibované holky z naší školky.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
3: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
15: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
14: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
15: Tak mrkněte na
16: tisku.cz. Náplně hned.
17: Rádio Český Blaník.

0: Valerie Čižmárová nám nabídla jeho laskominy a já nabízím taky takovou laskominku. Písničku na přání, přátelé, berete, že byste si zahráli k vám, kde momentálně nás posloucháte a ladíte? No určitě můžete. Stačí nám své tipy, respektive své žádosti o písničku na přání formulovat do SMSky a nebo nahrát hlasovku přes WhatsApp. Obojí můžete posílat na číslo 720 836 307. Těšíme se na vaše vzkazy, už příští hodince hrajeme na přání, ale za chvíli ještě podle nás, a to Lenka Filipová, Dobrý Bůh to ví, anebo taky Michal David, Největší z nálezů a ztrát.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Energie tohoto města.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
13: A také v digitální síti DAB.
12: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
13: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
12: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Ať už jedete z města nebo do města, tak pro vás i dál budeme mít české písničky, které máte rádi. Martin Baxa to za chvíli všechno odstartuje. Myšleno jako další hodinku a taky bude Maria Rotrová To nic. A už teď se můžete těšit na Aleše Brychtu Dívka s perlami ve vlasech. A určitě to nejsou poslední české písničky, které pro vás mám v té další hodince.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho? Neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Počasí na českém Blaníku.
0: Zatím máme ještě tropický den, ale všechno se bude pomaličku a jistě měnit. Už zítra čekáme zataženo, oblačno a zpočátku jen v Čechách, později se přidá i Morava a Slezsko, kde se vyskytnou dešťové přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne a večer už budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty klesnou na 17 až 22 stupňů. Ve východní polovině území tam bude ještě teplej, 22 až 27 a na horách kolem 14. Tak to je počasí na zítřek, ale co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Monika Holubová.
9: Zprávy na českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra, benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. 4 stížnosti zamítl, u dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně, s jejich hnízdy čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
11: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
10: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel proti Koreji. Zápas začne v pátek od 4 ráno našeho času v Mexiku. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A také písnička na přání. Stále si můžete ještě posílat SMSky. A teď už posílám Martina Maxu, Ráno v ulicích. A teď 3 minuty po 17. vám Michal přeje pohodové odpoledne.

0: Když milenky pláčou a Karel Gott a možná bude plakat i ta další.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zdravím do studia Českého Blaníku a poprosil bych o písničku od Holek. Mám ráda pro moji drahou Aničku, která se již brzy stane mojí ženou. Nemůžu se dočkat, až mi řekneš své ano. Sice se prakticky nic nezmění, ale i tak to bude velký den. Vzkazuje Libor z Ústopečí a my vám tam posíláme rozhodně písničku a držíme palce, aby ten svatební den vyšel na jedničku.
2: Písnička na přání.

0: To nic, bývalá Maruška Rotrová, skoro 22 minut po 17. hodině. Doufám, že se máte fajn, že si dáváte něco dobrého, třeba i chlazeného v těch vedrech, které ale v dalších dnech zase skončí. No a my zdravíme takhle na dálku Lukáše Vaculíka, který má dneska 64. narozeniny, přátelé. Já to prásknu. No a taky slaví Ben Kristoval, kterého tady zrovna sice nemáme, ale má už 39. Tak i tam pozdravujeme pozdravy. Posíláme teda pozdravy. A vám naopak posílám třeba Karla Kryla, bude Hanka Zagorová, anebo Aleš Brichta.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Další povedený duet Meky Žbirka a Magdalena Šalamounová. Tento song.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, my za vámi opět výjíždíme do krajů a přivážíme letní koncerty. Abychom byli přesní, tak třeba už teď v pátek startujeme v Havířově, kde přivezeme Petra Koláře. Taky nám tam zaspívá Janek Ledecký. A taky bude Olga Lounová, jak jinak než optimistická. A k tomu i blanická kapela, samozřejmě spoustu dobrého jídla a pití. A nebude chybět novinka. A to je sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Prosím vás, my je tam budeme rozdávat. Pokud si ji schováte, doma si ji někde nalepíte, na auto, na lednici, do obýváku, někde na sekretář, nechám to na vás. Každopádně pak se bude stačit zaregistrovat buď přes webový formulář, který najdete na našem webu radioblanik.cz nebo SMS-kou. No a od začátku července se za vámi také rozjedou naši krajánci. A když dorazí za vámi a budete mít nálepku, tak máte hned 5000 korun v kapse a v sobotu navíc přidáme i šunku od Leka. A to není všechno, jeden z vás si odnese rovnou 100 000 korun. To teprve bude sluníčkové léto s námi. Tak se těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
20: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
21: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
20: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
21: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
20: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
21: Maxi dotace.
22: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
15: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
17: Český Blaník.

Mary, tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Tak to byla jedna hodně pohodová Evelína od Vaška Neckáře těsně před 18. hodinou. Přátelé, za chvíli se s vámi rozloučím, ale taky nabídnu další písničky, které pro vás budeme mít po 18. hodině. Třeba Šípková růženka Jirka Schillinger. Ještě spí a spí a spí. A taky bude Bobra Motýla vyznání. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. A nabídneme i Pavla Nováka Nádhernou lásku. A budou i další české písničky, které máte rádi, to stoprocentně.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
3: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové už varují, že se na nás ženou bouřky. Zítra teda čekáme oblačno, zataženo. Zpočátku v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku bude déšť a také přehánky nebo i ty slibované bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů a ve východní polovině území naměříme 22 až 27, čili tam budou pořád ještě tropy. Na horách kolem 14 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď ještě poslední zprávy s Monikou Holubovou.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
7: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici. A to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů Mezinárodní kosmické stanice. Z pražského planetária Sára Voldánová.
6: Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelku školy Michálu Mutl vyzvali k odstoupení. Tolik zprávy, hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, ať už nás budete poslouchat na restauračních zahrádkách, v autech, pokud někam míříte, a nebo doma na balkóně, to už necháme na vás. Každopádně posíláme další české písničky, které máte rádi. Teď Jirku Schillingera, no a Michal Krusbrský se na vás těší zase zítra.

0: Lucie a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovládá.

0: Boat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel,

0: E-kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
11: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
10: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
11: Tak mrkněte na
12: tisku levně.cz.
13: Náplně hned.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Potisk dárky, byla byl CZ.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník, vaše jistota při výběru vozu se zárukou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Český Blaník.
1: Telegram s adresou svět,

0: střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém hladě.

mi zmizel, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marně.

lítají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojí.

0: Rádio Český Blaník.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

0: po uši.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.

0: Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
2: Podívej se mi do očí.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

na křídlech mě vynesou lehkého jak dech. A nebo mánut po střechách a pojď ven. Je to hřích být sám. Přijď, snad tuto krásnou chvíli neprospíš.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekáš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

świat wsiadł sam tu les. Ach, krasko, z trzeciej chwili idzie.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: sen.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Český Blaník.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
7: Maxi dotace.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

déšť smáčí ulece. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych ti znova šeptat, jak kdysi.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Český blaník.
4: To je blaníček.

už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Radio Český baník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém baníku.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
0: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Na Českém Blaníku.

znám ti tvou lásku, když přísahy skládá a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
0: Ty nejhezčí, které znáte.
1: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
0: i dobré zprávy. Český Blaník.